Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Radio Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance.

known to be true.

0: Dance Radio Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.
0: Dance Radio.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Radio. Dance Radio. Brussel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Nerocca se odehrál letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et Plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.
2: Dance Radio.
3: C'est moi qui parle.
4: C'est moi qui parle.
3: C'est moi qui parle. C'est moi qui parle.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujeme. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Radio. Dance Radio Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende. We'll be right back.

0: jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
1: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
2: Dance Radio.

Express Radio. Baví tě tramvajová muzika? Tak laď každý pondělí Rave On Air od 6 večer. Dance

0: Dance Radio, Brussel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Nerocca se odehrálo letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.
0: Dance Radio.

0: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Dance Radio.

Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio. Dance Rádio Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.

0: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
1: Datart uvádí Dny Marian.
2: Dny Marian, jo.
1: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Dance Radio.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trends, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio, Brussel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Nerocca se odehrálo letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et Plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.

0: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body & Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
1: Jednu na narosky, pak na svátek a tohle si vemu jen tak, na nákupy.
2: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
3: Datart uvádí Dny Marian.
4: Dny Marian, jo.
3: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.

ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejzdramenbejzu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix.

0: Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.

0: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
1: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
2: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Datart uvádí Dny Marianne.
5: Dny Marianne, jo.
4: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Dance Radio.

neortodoxní rozhovory, top české a zahraniční DJs, nová a nevydaná hudba. Každou druhou neděli od 18 do 21 hodin. Climax se mnou Chris Sadler na Dance Radio. So how's the evening so far?

Tom Demack, Real Lies a White Flowers v Eteru Dance Rádia, chvilku před 13. Co nás čeká po 13., tak rozhodně to bude další nová muzika. Artbat, David Guetta a tenhle výborný kousek. Takovej novej, nenovej. Každopádně nás čeká také Adam Bajer, Close Your Eyes. Abychom se trošku probrali takhle při neděli odpoledne po obědě a děláte cokoliv, Dance Radio je u toho s váma. Taky moje maličkost, já jsem Terka a všem přeju parádní odpolko. Je 13 hodin.

0: Inhaler, Cheer Up Baby, Eli Brown remix, Féteru Dance Rádia, chvilku před čtvrt na dvě na 89,9 FM. Tak my jsme to startovali odpolední, nedělní vysílání je tady, tady Party Break, já jsem Terka, čau, ahoj, klidně se pochlupte, jak trávíte dnešní den. V Praze svítí sluníčko, tak zajímá mě, jestli posloucháte v Praze nebo úplně někde jinde, protože vím, že nás třeba skrz naší aplikaci anebo internet posloucháte úplně všude i různě ve světě, takže klidně nás označujte, klidně i mě, já to přenazdílím. K tomu samozřejmě nebudou chybět nový kousky. Za chvilku Artbat, David Guetta a předělaný kousek. Taky mrknem za Johnem Sametem, který se objevil na newyorské burze. Co tam dělal, tak to se dozvíte už brzo. No mám toho ještě mnohem víc, takže rozhodně držte vlnu a další muzika Féteru Dance Rádia za moment. Proběhnou Wilkinson, Shapeshifters a nebo Cream.
1: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
2: Jednu na narosky, pak na svátek a tuhle si vemu jen tak, na nákupy.
3: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dny Merien v Jizku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jisk od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

Martin Garrix, YouTube za náma, kousek Fireflies, před náma John Summit, který tento víkend ovládl newyorskou burzu. No pokud si myslíte, že šlo o finance, tak není to tak, i když on býval účetní, jak sám prozradil hned několikrát. Šlo o to, že on vystoupil právě přímo na Wall Street, proměnil tuhle obchodní burzu na parket a plnohodnotný klubový prostředí. Bylo to neskutečné. Já jsem viděla pár videí na sociálních sítích a opravdu to byl neskutečný mejdan. Co pro nás vždycky připraví John Summit, tak je velký překvapení a je vidět, že si to užívá. I když už toho má hodně, jak sám říkal, už je taky trošku unavený, lítá z vystoupení na vystoupení, trošičku mění plány na příští rok, ale jsme rádi, že nás dávkuje pořádnou dávku energie. Teď už další muzika, to vám taky dodá, doufám, energii. Proběhne Michael C. společně s Jean-Lucem, taky Ferek Down, Culture Shock, anebo Alesso s Arminem van Burenem.

Alesso, Armin van Buuren, Leave a Little Love. Éteru Dance Rádia 10 minutek před 14 hodinkou. Já už pomalu koukám do kalendáře. Hned vedle času nad playlistem vidím jméno Oleg. Takže dneska slaví svátek Oleg. Jméno je skandinávského původu. U nás v Čechách ho má 415 nositelů, jejichž průměrný věk je 49 let. Dneska jeden taky pepperoni pici, den smažené rýže, takže pokud jste měli chuť obědu, doufám, že chutnalo. Ze zvířátek dneska má svátek pejsek Arka, z kočiček je to Mona anebo Mína. A pozor, pokud nás poslouchá nějaký ženáč, dneska je den manželek, takže třeba nějaká čokoládička, kytka, večeře, něco krásného. Tak usměv na tváři všem, doufám, vykouzlíme další muzikou. Proběhnou Higo, Sander van Dorn anebo Oliver Heldens. Pro všechny na vlně Dance Rádia na 89 102,9 FM.

Oliver Heldens za náma, pode mnou už pomalu slyšíte novinku, kterou si dáme za moment. Nightmare, Jordan Sparks, Nowhere. Taky starší kousek přidělaný do nový verze, takže za chviličku tato novinka. No a bude taky Elderbrook a Buddy. Na vlně 89, 120,9 FM pro vás máme spoustu další úžasný, skvělý, báječný muziky, tak držte vlnu, pokračuje Party Break. Je 14.01.

0: Clips, taky Ben Kristova Future Champ v Eteru Dance Radio 2 minuty před 14:45. Máme v Eteru Dance Radio show DJ Tiesta, on změnil show, protože změnil opět styl svého hraní. Vrátil se opět trendu, jeho show se jmenuje Prismatic, vysíláme ji každý čtvrtek od 19 hodin. No a právě v nedávném rozhovoru DJ Tiesto prozradil, že se chystá přejmenovat dokonce jeden ze svých nejznámějších labelů z Music of Freedom právě na Prismatic Records. Jde o to, že by chtěl sladit svoji současnou kapitolu celkově s tím, co se kolem něj děje. Tak uvidíme, jestli přeměna nakonec proběhne nebo ne, my pro vás všechno sledujeme. Každopádně jeho Prismatic radio show můžete poslouchat každý čtvrtek od 19 hodin před Arminem u nás v Eteru Dance Radio. Teď už další muzika, proběhnou Clooney Nightmare s novinkou No Air anebo Horrors a Something to Remember By. Za moment na vlně Dance Radio.
1: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
2: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku a už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají dny Marian, během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Tak do které prodejny vyrazíme? Akce končí už zítra. Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na pháze.cz.
3: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Datart uvádí Dny Marian.
5: Dny Marian, jo.
4: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Dance Radio. Dance Radio. I told you once.

Felix a House Cat, Féteru Dance Rádia, Funk Drunk. No, to House Cat trošku nás to zavádí do kočičího prostředí. Mám tady taky menší info, protože vědci nám objevili nový druh divoké kočky. Já jsem koukala na obrázek. Je docela roztomilá, ale asi bude pořádně divoká. Každopádně žije vysoko ve stromech. A jinak dostala vědecké jméno Leopardus tilka, jo. Ona vypadá jak malej leopard. Váží teda jenom něco přes 1,3 kg, takže je menší než běžná domácí kočka, ale právě by je v korunách stromů. Takže pokud byste jeli někam do ciziny, viděli tam v korunách stromů takovýhle zvířátko, takovouhle kočičku, tak je to nový druh kočky. Teď už další muzika, Anti-Up, Klingande, anebo Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. To si dáme za moment, takže pomasírujeme ouška tou nejlepší taneční muzikou. Dance Radio. Dance Radio. This is automatic feeling in the static skin.

0: Na Dance Radio jsme si dali další libovku Tom Startrace a East Soul 12 minut před 15 hodinou. No a co novýho si pro nás připravil Armin van Buuren? Tak je to nová, nenová hudební záležitost. Armin se totiž chystá vydat jeden z nejodváznějších přepracovaných kousků své kariéry. On totiž přepracuje do trancu hymnu Red Hot Chili Peppers z roku 2022 By The Way. Výsledek se bude jmenovat Take Me Home a vychází 25. září, což už je příští týden, u jeho Armada Music. Tak jsem zvědavá, co na to řeknete, dejte vědět. No a teď posílám další muziku. Nitska je společně s ním Andromedic Out of Body. Miluju, dám to pořádně na hlas. Aida Cor, Fede LeGrand, Let Me Think About It. A nebo Joa, James Carter, Don't Wake Us Up. A za momentík si to dáme na Dance Radio.
1: Dance Radio.

0: Labuš a Be My Lover Féteru Dance Rádia. Pode mnou už pomalu slyšíte další muziku, protože otevíráme další hodinku poslední dnešního nedělního party breaku, kde proběhnou Lost Frequencies. Bude taky break on swim Dance, Dance, Dance. Tenhle kousek nám odstartuje dnešní poslední hoďku nedělního party breaku. Jsem Terka a přeju super poslech na 89 102,9 FM. Je 15.03. Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio. This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Na Dance Radio jsme si dali další music, Lost Frequencies a Like I Love You. 17 minutek po 15. hodince. Znáte to, někam člověk letí letadlem, sledujete, co se venku děje, případně jak se nakládá s vaším kufrem, když ho nakládají, kde se co děje venku celkově. No a na mezinárodním letišti v Bangladeši tam si užili cestující pořádnou show, když zaměstnanci nedokázali složit dětský kočárek. Chtěli ho složit, dát do letadla, ale vznikl z toho totální technický kolaps, protože u kočárku se vystřídalo několik pracovníků, kteří ho zkoumali a marně mačkali všechny tlačítka, než se kočárek složil. Tak zajímá mě, co děláte, když vlastně čekáte, ať už v letadle, jestli sledujete, co se děje venku, nebo si povídáte s někým, nebo když čekáte na let. Co vlastně, jak si zabavíte? Teď už další muzika, London Grammar, Left Field, anebo Filip Zelenka a Heartbreak. Za moment si to dáme na Dance Radio.
1: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
3: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Dance Radio.

Fanouška Dance Rádia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

Valentino Karantoky, Alice in Wonderland, Anything, Féteru Dance Rádia, 7 minutek před 16 hodinkou. Než se rozloučím, do uší pošlo ještě Johna Sameta, budou taky Rudimental a James Arthur, Sam Comes Down. Já se loučím nenadlouho, budu se na vás těšit v úterý úderem 18. hodinky, jinak dneska od 18 hodin čekejte Chrisa Sadlera, jeho Climax. Užívejte zbytek odpoledne, večera, podvečera, rána, dopoledne, odpoledne a mějte se, páčko!

0: Dance Radio. Dance Radio Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Into One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Dance Radio.

Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio. Dance Radio. Brussel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Nerocca se odehrál letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.
2: Dance Radio. C'est moi qui parle.

0: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají dny Marianne. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Tak do které prodejny vyrazíme? Akce končí už zítra. Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. Truth, peace, love, acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio.

0: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.

Je to tak, nejen to jinak. Já jsem Chris Sadler, vítám vás u další dílu Climaxu tady na Dance Radio. Jako obvykle jsem s vámi až do 9:03 hodiny koledný klubové muziky. Můj dnešní host od 7, člověk, který se udělal cestu až z Teplic, z dalekého severu. Zeptáme, jak aktuálně vypadají mejdany v Teplici. Bude pro nás i samozřejmě i zahrát. Takže od 7 DJ Stay Fresh. Tak od 8 zahraniční mix tentokrát ze Španělsko i CC. No to ona má na svědomí Angel Heredia. Tak první hodinu ovšem hraju živě ve studiu. Já mám spoustu novinek, které bych rád vás zahrál. Tak pojďme rovnou na věc, poslouchat Climax tady na Dance Radio.

Oh yes. Další novinka, tentokrát od Clapton. Tahle ta se jmenuje. Beautiful times, já doufám, že máte taky krásný časy. Zrovna teď, když posloucháte Climax tady na 89 a na 102 FM.

Další novinka tentokrát z Itálie, to má na svědomí Marco Liss spolu s Catchem. Však se jmenuje Solo. A přitom je to duo v tomto případě. Ladíte Climax.

další dobou duo Camel Fat dělají spíš hodně melodický věci, melodický techno a podobně. To je konečně něco trochu jiného od Camel Fat. Člověk se jmenuje Wicked Weekend.

0: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: A můj dnešní host si udělal cestu až z dalekého Teplic. A jsem rád, že na nás udělal dneska večer čas. Můj dnešní host je DJ Stay Fresh.
1: Čau.
0: Wow, to je moc na hlas, ok.
1: Tak jsme udělali zkoušku.
0: Ano, ano, mikrofon funguje, dobře, stíraj si, stíraj. Hele, prosím tě, Romane, obligátní otázka na úvodu. Jak jsem měl víkend? A já to jako částečně i vím, ale stejně jako z formy musím zeptat, co jsi dělal, jestli jsi byl hodný kluk doma, jestli jsi někde kalil, něco mezi tím?
1: Já hodnej nejsem vůbec, takže každý víkend pařím někde, anebo hraju. A tenhle víkend to byl vlastně obojí. V pátek jsem hrál v teplickém klubu 23-23, kde jsme to rozjeli v Progressive House a melodickém technu. Mm-hmm. Takže to byla skvělá akce. V sobotu jsem byl v babylonském pavilonu na křtu Chrise Sadlera.
0: Neříkej!
1: Křtil tam svoje album. Mm-hmm. No a dneska jsem byl ještě v Modranech za panem Tokátkem podpořit venkovní akci, která vlastně byla jeho poslední.
0: Takže pomalu si nebyl ani doma?
1: Ne, jenom vyspat.
0: Dobré, co doma, to má jednu dál, že jo. Každopádně jsi mi udělal takový hezký oslý můstek, protože jsem právě chtěl zeptat od člověka, který asi má v tom dobrý přehled. Jak aktuálně vypadá taneční scénu na severu v Teplicích a v okolí?
1: Na severu Čech to vypadá špatně. Kluby tam nejsou žádný, máme tam akorát svůj, kam chodí určitá komunita lidí, což je v řádu desítkách lidí, nejsou to stovky, ale fungují tam venkovní akce přes léto. Jo, máme tam Větruši, máme tam Doubravku, Hněvín, tam to docela funguje v létě.
0: A to, a myslím, že minimálně 200 akce pořádá
1: Julio Production.
0: Ano, přesně, tak to je hezké, že aspoň
1: a díky aktivní. Němu vlastně to tam funguje, protože bez něj by to tam bylo úplně mrtvý. Takže mu za to strašně děkuju, že se můžu účastnit takovýchhle akcí, který vlastně mám i nejradši, jako DJ.
0: Ale zároveň jako občas sem tam jako něco pořádáš ty sám, že jo?
1: Jo, takový ty grilovačky na zahradě, když si člověk pozve Chrise Sadlera jenom tak, že jo? Jako tomu bylo minulý rok. A nebo vlastně letos i na své 50. narozeniny.
0: A ty jsi hrál, nevím přesně, nedávno jsi hrál dokonce i v dalekém Ostravě. Jak jsi k tomu dostal? Přeci jenom se Teplice a Ostrava je poměrně daleko od sebe.
1: No tenkrát Štěpán Tokátko pořádal nějakou akci na lodi a dělal kontest na DJe. Mm-hmm. A vyhrál to kluk z Ostravy a ten hrál vlastně takovej příjemný house. Mně se to líbilo, tak jsme se jako zkamarádili a já jsem ho pozval do Stromovky na nějaký hraní. Říkám, vem si flešku, přijď si taky zahrát, když už seš v té Praze, protože je z Ostravy, že jo. Hmm. Tak přišel, no pak ho vyhodili, protože nehrál ve stylu, co chtěl majitel.
0: A co chtěl majitel? A co hrál?
1: Jako pohodičku. A on hrál takový tvrdší house a tam se to moc nehodilo, tam to byl takový spíš podkresový.
0: Jasně. Jo,
1: takže řek, jestli nepřestane, takže půjdeme oba.
0: Rozumím. Ty jsi, a vím, že jsme spolu o tom bavili, ty jsi člověk, který pochopí, že ne každý majdán je o tom jako prostě jako rozjet jako úplně ty největší bomby.
1: Ne.
0: Poznáš, kdy
1: občas přizpůsobit atmosféru danému místu, to říkám vždycky.
0: A to si myslím, že jako ne každý DJ to pochopí.
1: Ne.
0: Že jo?
1: Půlka lidí to nechápe. Ale takhle, ty mladší kluci, oni se tam jdou vyřádit, ale ty starší, zkušenější už prostě vědějí. Já sleduju třeba i Tokátka, nebo vlastně i tebe, ty jsi takový nejznámější v Praze, a vy prostě na těch akcích vždycky zahrajete prostě tak, jak máte. I když se můžete předvádět, můžete si to dovolit, ale neděláte to. A za mě prostě smekám. Jo, že
0: děkuji.
1: Dáte tomu místu prostě řád.
0: A kdyby si, a nevím, jestli pamatuješ, ty si jako tváříš, že strašně mladý, ale vím, že úplně nejsi. Takže možná ještě pamatuješ v Teplicích Cosmic Trip. Pamatuješ ten festival?
1: Ale to nepamatuju. Já jsem začínal s hudební scénou fakt jako pozdě. Takže v té době to byly nějaký diskotéky maximálně a měl jsem vztahy. Takže jsem, co se týče hudby, nikam nechodil.
0: Každopádně to bylo jako
1: já to doháním
0: festival teď. Jako formatu třeba Mácháš, ale právě v Teplicích nikdy u koupeliště. Kdyby si mohl dělat akce, jako, když už je pořádáš nějaká akce a chtěl bys jako něco pořádat tam v okolí, jako kde by to bylo? Co je pro tebe nejlepší, nebo lakaleta?
1: Mám v plánu, už jsem to řešil s městem, a mám v plánu udělat v Teplicích největší taneční festival přímo v centru Teplic.
0: OK.
1: Můj vzor je DJ EKG, on to dělá na Slovensku, objíždí města a dělá to tam a funguje to. Ale je to Slovensko. Záleží, jestli by to fungovalo v Čechách.
0: A už jsi začínal dělat nějaký průzkumy, kontakty, jak to vypadá s tím?
1: Průzkumy dělám vlastně, když chodím na akce, tak vlastně se ptám lidí, proto na ty akce chodím, nejenom se bavit, seznamu se s DJima, dělám si kontakty a vlastně ptám se lidí, co se jim líbí, kam rádi choděj a z toho tak nějak jako si beru prostě pro sebe ty informace.
0: Mm-hmm. A čím jsem myslel spíš, jestli jsi začal tak nějak jako zjistit, co je možný, co je třeba v těch úřadech, u těch jako vyšších pozicích v rámci města, když už chceš dělat něco v městě.
1: Jim je to jedno. oni to neřešej. Oni řeknou, přineste prostě projekt sepsanej a oni se ptali, jestli to bude jako sestupným nebo bezstupnýho, že by mi dali i dotace, ještě mi jako poradili.
0: Mm-hmm.
1: Jo, a
0: no tak to je jako...
1: Jenom prostě přineste projekt a oni jsou rádi, že se tam něco děje.
0: A to mi působí jako takový jako hodně jako progresivní přístup a myslím, že asi ne každý člověk, který dělá na úřadu, jako má k tomu pochopení.
1: Já jsem jim přednes vlastně, co mám v plánu a paní vlastně z kultury byla ráda a řekla, že by byla ráda, kdyby něco se tady dělo, že jo. V rámci taneční hudby, to tam není nic, tam jsou vánoční trhy, velikonoční trhy na tom místě, ale taneční jakoby akci tam ještě nikdo nedělal a je to přímo v centru Teplic, zase to přiláká lidi z okolí, že jo, prostě.
0: Tak držím palce, a když už jako by to bylo třeba jako příští rok v létě?
1: Určitě to bude v létě, no.
0: Jasně.
1: A je to zastřešený, vlastně tam kolonáda prosklená, takže to mám vychytaný i kvůli počasí, kdyby pršelo.
0: Mm-hmm.
1: Když děláš venkovní akce, čeho se bojíš, tak je prostě déšť, že nevíde počasí. A to je jediná věc.
0: To je jedna věc, kterou mě ovlivníš.
1: Jo, a nezměníš.
0: Každopádně už jako bohužel léto se blíží k konce. Co má v plánu DJ Stay Fresh na podzimu? Máš něco, na který se obzvlášť těšíš?
1: Těším se na jednu akci. Já si jenom tady rozkliknu telefon, protože tam mám napsaný datum.
0: OK. Jsem zvědavý.
1: A bude to čtvrtý ročník Studio Session, co dělají kluci v Mostě, Kainy a Steffy. Mm-hmm. To pořádají vlastně. A sejdou se tam DJové a producenti z České republiky, kde si navzájem předávají zkušenosti, nějaký know-how, co se týče produkce, nějaký nový věci, zlepšení. A vytváříme komunitu lidí, který prostě baví hudba. Jo. Je to prostě o té hudbě, o těch akcích. A Honza teda už moc tomu nechce dávat čas, ale dneska jsem mu právě psal, že to je škoda, že musí do toho jít naplno. Že já mu věřím a musí si věřit i on. Takže prostě mu držím palce, ať to nezdává a jde do toho prostě naplno. Protože tohle nikdo nedělá, jo, Studio Session. Že se sejdou...
0: A je to zavřená společnost nebo lamá lidi, kdyby je třeba poslouchali a jsou z okolí, že chtěli by se nějak zapojit, je tam ta možnost?
1: Určitě no. Určitě tam možnost je. Když bude mít někdo jakoby chuť přijít, tak ať se mi ozve na moje instagramové stránky stayfresh76 anebo facebookový profil Roman Machy.
0: Jasně.
1: Kdyby někdo měl zájem, ať mi napíše, já předám veškeré informace a... Ale můžu říct si datum, kdy to bude teďko.
0: To je, povidej.
1: Je to vlastně od 13.11. až do 15.11. Je to celý víkend, vlastně od pátku do neděle. Jasně. Bude tam Honza osobně.
0: Aha.
1: A může prostě přijít, kdo chce.
0: Dobrá, OK.
1: Samozřejmě ne ve 3 ráno, že jo?
0: Rozumím. Hele, prosím tě, ty jsi, já jsem myslel, že ne, ale teď, jako jak jsme se rychle pokecali předtím, než jsme zapli mikrofony, že se už jako v rámci Climaxu už hrál tady na rádiu.
1: Takže, ne, nehrál.
0: Takže, ale víš, jak jsou ty otázky.
1: Plus minus vím.
0: OK, tak jo, tak mám takovou zásadu, že kdo přijde minimálně do 6.45, nechám přečíst ty otázky. Bohužel, to nebyl tvůj případ, ale včas ještě kvůli tomu, že jsme se špatně jako pochopili zpráva. Každopádně...
1: Já byl ve vedlejší budově.
0: To je, jestli jsi připravený?
1: Jsem.
0: OK. Spovědnice Chrisa Sadlera. tak prosím občanské jméno.
1: Roman Macháček.
0: Aha, ok, počkat. Ještě jednou.
1: Tak ještě jednou, Roman okay, Macháček.
0: Dobře. Věk?
1: 50.
0: 50. Já to nevím, jak to vůbec možný,
1: to že se to
0: jako tváříš takhle jako mladě a přitom vůbec nejsi. To se mi líbí.
1: Nejsem mladý, jo.
0: Jsi svobodný nebo ve vztahu?
1: Jsem ve vztahu s hudbou.
0: To je krásně řešeno. V kolik letech jsi přišel o pánictví?
1: Teď poslouchá moje máma, se to dozví.
0: Jo, ok, tak počkej, já zkusím tady jako nějaký podcast muziky. Dance Radio.
1: Dance Radio. V 21 letech, skoro.
0: Jasně. Jakou hudbu jsi poslouchal, když jsi byl mladý?
1: Guns N' Roses.
0: Tak, už mi to běží, ten podcast. Popiš si ve třech slovech.
1: Veselej. Slabě. Veselej. Nevím, spolehlivej. Mm-hmm. A nedokážu se popsat, nevím.
0: Nevadí. Kdy jsi měl svoje úplně první hraní jako DJ?
1: První hraní už jsem hrál třeba před 15 rokama na akci v Lounech, kdy mě poprosil kámoš, ať se tam zahraju, že ho to nebaví, protože tam nebyly lidi, tak jsem tam hrál. No a to bylo takový hraní prostě. Ale přímo oficiální hraní jsem měl vlastně v Litvínově. S Honzou a se Stefim v Litvínově. Horní Mizřetíně teda.
0: V tom, ne.
1: Horní Mizřetín, jak se tam jmenuje, ta hospoda. Ty jsi hrál v Černicích a já byl vedle.
0: Jasně, chápu. Kdy jsi naposled porušil zákon?
1: Asi dneska, když jsem pospíchal sem do studia.
0: Je mi to jasný, že jak. Kromě jídla, vody a mobilu, které dvě věci bys chtěl být se sebou, kdyby ztroskotal na opuštěném ostrově?
1: Nevím, asi nějakou babu.
0: Taký, jak se jmenuje ten míček v tom, s tím hrál Tom Hanks. Tom
1: volejbal, volejbalový míč.
0: No, jak se jmenuje, Wilson.
1: Wilson.
0: Taký Wilsonová.
1: Paní Wilsonová.
0: Co byl nejlepší dárek, který jsi kdy někomu daroval? Ne, co jsi sám dostal, ale někomu daroval.
1: Dárek. Spíš jako radost, jako dárek, jako to je forma radosti i může být, že jo?
0: To může být, jasně.
1: Asi Honzovi, no, když jsem jako řekl, že bude hrát prostě v rádiu, že mu dám tady prostor, že jsem mu to vyřídil díky naší známosti, tak mě z toho obrovskou radost, no, Honza.
0: No, to je hezký.
1: Jo, to je...
0: Jasně. Kdyby se natočil film o tvém životě, který herec by hrál v hlavní roli tebe?
1: No, to vím úplně naprosto přesně. To byl Jim Carrey. Stejný pako jako já.
0: S kým bys chtěl být uvězněný ve Vítanu?
1: Miss Monique.
0: Miss Monique?
1: Miss Monique. Aha. Pořád se mi o ní zdá.
0: Dobře. A mám to pochopit tak, že nějaká jako atrakce, nebo je pro tebe atraktivní, nebo i pokec o muzice.
1: Hlavně i pokec, no.
0: Určitě. Jasně, dobře. Kdybys mohl jít jednu superschopnost, jakou bys si vybral a proč?
1: Asi lítat, abych nemusel jezdit autem.
0: To si nebaví řídit.
1: Už je to náročný někdy. Někdy je to dlouhý a...
0: Chápu.
1: Když... Já se chci jako bavit a pak se rychle přemístit třeba domů a pak ty cesty, tohle.
0: Jasně.
1: Takže přeletět to a do postele.
0: Ok, rozumím. Kdybys musel vybrat jednu skladbu, která by hrála po každé, když vstoupíš do místnosti, která by to byla?
1: DJ Agostino, L'Amour. Miluju, nejvíc.
0: Já nevím, jak to zní přesně. Můžeš to dobrat. Jaký je tvoje největší tajná neřest? Je mezi námi.
1: Jo, jasně. Jsem na hodně na sladký. Nedokážu omezit sladký a bolí mě často břicho a nic proti tomu nedělám. Vždycky to na pár dní vynechám, ale sladký, no, to je moje neřest.
0: A přitom nejsi vůbec tlustý. Jak to děláš?
1: No, mám trávení dobrý.
0: Zřejmě jo? Jaký tvoj line of snu? Třeba příští rok děláš ten Mejdan v Teplici, v centru Teplici. Teplice, město Teplice ti dá neskutečný rozpočet, nějaký jako dotace a můžeš v podstatě vybrat kohokoliv. Jaký postavíš ten line-up?
1: Chci to mít zajímavý, takže určitě Vita a Saxo Francise. Za mě prostě oni dělají i pro hudební scénu vůbec tady v severní Čechách, v Praze hodně. Je obdivuju saxofon, trubka a mají to krásný.
0: Jo.
1: Oni to umějí.
0: Ok, ale to není celý line-up. Myslím, že můžeš ještě plásit přes kapse, koho tam ještě dáš.
1: Těžko říct, no, to teď takhle jako nedám, no, z hlavy. Nemám v plánu, jakoby, koho bych tam dal. Aby to bylo prostě hezký.
0: Jasně. Dobře, dobře, ok. Kdyby jsi musel na celý zbytek života vzdát orálního sexu nebo pizzy, co bys vzdal?
1: Pizza, ne, to je jasný.
0: Co chlastáš?
1: Co chlastám? Hele, asi všechno, co teče. A nebolí z toho hlava.
0: Jo, ok.
1: I když teď jsem vypil flašku proseka za 10 minut a myslel jsem, že umřu ráno.
0: To včera večer?
1: Ne, minulý týden. Když jsem dělal set vlastně, jsem do rádia připravoval. Okay. Tak jsem se u toho strašně ožral.
0: Tak jsem zvědavý, jak to bude znít teda. Tlačíš zubní pastu zprostřed tuby nebo z konce?
1: Jak kdy. Podle toho, kolik tam toho je.
0: Okay.
1: Na začátku zprostředka, ke konci už to táhnu zase za spoda.
0: Jasně, rozumím. Co bych právě teď našel u tebe v lednici?
1: V lednici určitě vajíčka, mlíko a olej.
0: To jsou takové jako zásadní věci. To dáš olej do lednici?
1: Dávám, no.
0: Fakt, jo.
1: Nemám jinde místo.
0: Aha, ok, to už v pořádku, proč ne? Jaký je tvoj neužitečnější talent? Takže talent, který umíš, ale nehodí se k ničemu. Přemýšlí?
1: Nevím.
0: Krutý hlava? Ne? Nic ti nenapadá? Dobře, nevadí. Kdybys napsal autobiografii, jaký by to měla název?
1: Život Machyho.
0: No, to je hezký, to je takový jako chytlivý titul. Co bys udělal jako první, kdybys měl stroj času?
1: No, asi bych to udělal všechno jinak. Asi bych začal dřív s hudbou, určitě.
0: A kdy jsi vlastně začal?
1: Před 5 rokama.
0: Ok, no, tak.
1: Před 5 rokama jsem si koupil konzoli, drona a s tím, že vlastně budu natáčet sety.
0: Mm-hmm.
1: 5 let vlastně to zkoušel, nenatočil jsem ještě nic. Drona jsem opřel o komín a...
0: Musím ještě vysvětlit posloukačům, že Roman tady jedné, že my máme jako... běžná DJ technika, ale Roman přinesl svoji vlastní konzoli a nevím, jestli bych měl na ten nervy jako dovozit sebou a pak se jako s tím...
1: Výjimečně dneska.
0: Jo, jinak by si hrál z jako našich playerů, nebo jak to máš?
1: No, příště budu, protože já hraju převážně přes Beatport, díky tomu, že hraju na akcích třeba 4-5 hodin, tak nemám ještě natáhaný tolik hudby a aby to bylo kvalitní, tak si platím vlastně Beatport a hraju jako streamu z Beatportu.
0: Jasně, rozumím. Řekni mi o sobě něco, co nikdo dalšího neví.
1: Co nikdo neví?
0: Ano. To je otevřený prostor.
1: Koukám často na porno.
0: Dobře, to jsem nevěděl, to máš pravdu. Byl bys radši, kdyby den na tebe utočil 1000 velbloudů velikosti kuřete, anebo jedno kuře velikosti velblouda?
1: Asi jedno.
0: Jo, no, ok.
1: Bylo by to rychlý.
0: Tak kdyby to byl jako final boss kůře, tak to nevím, ale ok. Kdybys musel do konce života jíst jedno jediné jídlo, které by to bylo?
1: Ale asi vajíčka.
0: Který žije v lednici hned vedle oleje a...
1: jo.
0: Kdybyš tě unesl z lovdo, chtěl bys, aby tě zachránil Bruce Willis, Chuck Norris nebo Steven Seagal?
1: Asi Bruce Willis, to je srdcovka.
0: Ano. Teď, nevím, jestli občas posloucháš Climax tady na Eteru Dance Radio. Každopádně ta další otázka možná záš, možná ne. Proč jsou poklopy kanálu kulatý?
1: Kvůli... No kdyby byly hranatý, tak by to bylo blbý, že? Tak hranatý vlastně by měly rohy a ty se můžou uštípnout a nebylo by to dobrý. Takže kvůli rovnoměrnosti vlastně rozložení...
0: Dobře, není to správná odpověď, ale líbí se mi. Co považuješ za svůj největší životní úspěch?
1: To, že jsem dneska tady, to je prostě super.
0: Ok, tak poslední otázka.
1: A za to ti strašně moc děkuju.
0: Tak, já děkuju, že jsi udělal cestu i čas. Neděli večer je takový čas, kdy lidi asi tolikrát jsou radši, když jsou doma a nemusí někam cestovat do obzvláštné teplice, takže já děkuju taky.
1: A hlavně po náročném víkendu, že jo?
0: Ano, přesně tak. Každopádně, poslední otázka, doplň větu, budu DJ, dokud?
1: Dokud to prostě půjde, no, dokud prostě bude, hlavně dokud to bude někoho bavit, jo, až to nikoho nebude bavit, tak to nebude bavit ani mě a tím pádem můžu skončit, že jo?
0: Jasně, tomu rozumím. Tak, jsi připravený na ten set? OK,
1: určitě, jenom se napiju.

0: Tak Mr. DJ, děkuji za setík.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Dnes se rozloučíme, řekni nám v rychlosti, kde ti uvidíme. Uslyšíme live v nejbližší budoucnosti.
1: No, doufám, že budu zase brzo zpátky tady. Ne, klub 2323 v Teplicích, tam řešíme nějakou akci, řešíme termín. V Ostravě bych měl taky hrát, ale finančně se mi to asi nevyplatí, takže ještě řešíme podmínky, uvidíme, co nám to tam přinese.
0: Ok, tak držím palce, až ten diář se pěkně se naplní. Kdyby lidi chtěli vědět něco víc, nevím, jak si sledovat na socials, jak ti najdou?
1: Tak facebookový stránky Roman Machy a Instagram StayFresh76.
0: 76. Asi mám takový tušný, proč 76?
1: Proč 76? Můj ročník.
0: Jasný. Tak jo, tak Romana, jdeš jednou moc díky, že jsi na nás udělal čas a cestu až sem a věřím tomu, že naše cesty se brzy zase potkávají.
1: Určitě, máš tady ještě dárek ode mě.
0: Tak jo, wow, ok, dobře. Tak
1: ještě
0: jo,
1: jsem nestědal.
0: Moc díky, tak jo, tak zatím čau.
1: Čau. Chtěl bych pozdravit všechny mé fanoušky a hlavně do Teplic, všechny své kamarádi, Filipa, Janču. Mějte se krásně, užívejte života. Čau.
0: Nadhera.

právě tady na 809 a na 102.9 FM, nebo nás taky chytnete na www.danceradio.cz. Právě posloucháte Climax a Angel Heredia.

Stále ladíte váš Sunday session tady na Frequency Dance Radio. A šéf muziky v této chvíli Angel Heredia. Posloucháte Climax tady na Dance Radio.

Tak přátelé, přátelé, jdeme do finále, jdeme do finále. Akrát čas na rychlou pozvánku, a to konkrétně 25. září budou na koupiliště Michal u Sokolova. Tam hrajou DJs Hello Marcel, D-Tray, ještě Verona tam bude hrát, že live set, a já budu hrát, ukončit večera. Takže 25. září, Michal u Sokolova. No ještě dnes večer uslyšíte tady na 89 a na 102.9 FM Mambo Ibiza, Planet Perfecto, Paula Oakenfolda a ještě Christian Varela. Jestli chcete slyšet více muziky ode mě, tak najdete vše na chrissadler.com. Jsem taky na všechny sockách DJ Chris Sadler nebo Chris Sadler DJ. My se uvidíme, nebo spíš uslyšíme za dva týdny zpátky tady ve studiu Dance Radio. Já jsem Chris Sadler.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika.

nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio.